do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Plumlov se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Zámek Plumlov nabídne od pátku 4. do neděle 6. července celodenní program s názvem Dobývání hradu Plumlov. Akce odkazující na historii místa láká na bitvu o hrad, dětské také rytíře, turnaje, šermířské pohádky, sokolnické ukázky i speciální kostýmované prohlídky. To všechno vás čeká do neděle. Teď vás ale čekají na Krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

for another. Řeklo by se horko, zemědělci mají radost, pěkně žloutne obilí, opak je pravdou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích či trvalé kultury dobře, nicméně kdyby přišli až později v červenci či v srpnu, napáchali by méně škody než právě teď. Rostliny takové teploty přežijí, ale musí tomu věnovat značné úsilí, což se samozřejmě pak nějakým způsobem projeví i na kvalitě. Tak doufejme ale přesto, že úrodu budete mít zemědělci na svých polích dostatečnou, moc vám to přejeme, stejně tak přejeme příjemný poslech hitu Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: Břeclavy by rádi opravovali zámek a právě i na to se koukneme teď ve vysílání Krokodýla společně s Petrou.
1: Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů korun. Pokud uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce. O přidělení dotace rozhodne Mezinárodní komise. Verdikt by měl padnout v listopadu.
0: Tolik tedy pohled do Břeclavy, tam nás sledíte a posloucháte na 99,1 FM. Břeclav zdravíme, Jarek Hemala přeje krásný poslech dalších hitů.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Fly!

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Pohodu přejeme za volantem, na krokodýlu s vámi Jarek a my se jdeme podívat na to, jak řádíte na Kyjovsku. Policisté právě na Kyjovsku měli minulý týden plné ruce práce s řidiči, kteří neměli za volantem co dělat. 4 auta musela hlídka během pár hodin odstavit, protože šoféři porušili zákon. Hlídky budou pokračovat v kontrolách a vy si dávejte pozor nejenom tam. Policisty zdravíme, příjemnou službu přejeme, vám příjemný poslech i tu krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
1: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Megan Trainor na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 4. července. Krásné víkendové ráno z víkendové snídaně Krokodýla vám přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša také ví, co je nového.
1: Ano, od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Více o tom ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině další hity z Krokodýla budou Wham. Mars a Rose. A z českých hitů kapela Slza. Přidáme také předpověď počasí a zkontrolujeme, jak to vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Holasicích necelých 11 stupňů, v centru Brna něco přes skoro 14 stupňů, no a třeba v Holasicích tam teplota, kterou jsem říkal, je a pomalu, ale jistě stoupá, stejně tak jako stoupat bude v podstatě na celém území Jižní Moravy, protože odpolední teploty dnes 24 až 27 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme většinou skoro jasné až polojasné počasí, během odpoledne bude oblačnost přibývat na převažující oblačno, případně až skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytnout přehánky nebo slabší déšť, spíše v severní části Jižní Moravy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Studenti Vysokého učení technického v Brně dokončili vývoj nejmenšího typu družice, kterou nazvali Kostka. Její letový model už dorazil do Kalifornie, kde čeká na start rakety Falcon 9. Do vesmíru by měla vyrazit v úterý krátce po 9. hodině. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel 2 Oscarů dnes uvede ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. V Teheránu dnes oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabili americko-izraelské útoky na Teherán 28. února. Jde o součást 6denních pietních akcí spojených s pohřbením Ajatoláha. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3-2 po prodloužení. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dejte na nehodu, která se stala u Ivanovice na Hané. Tam osobní auto narazilo do stromu. Při vypršťování počítejte s komplikacemi a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 7. hodině, sobotu 4. července a roku 1945. Právě tento den byla vydána vyhláška o mzdovém zrovnoprávnění žen. Tak nevím, kam jsme se od roku 1945 posunuli. Každopádně, kdybyste chtěli vědět, co dalšího zajímavého se 4. červencový den odehrálo, dozvíte se to v kalendáři Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Za 5 minut 7:45, sobota 4. července, den, kdy svůj svátek slaví všichni Prokopové, což je mužské jméno řeckého původu a vzniklo buď z řeckého prokopto, co znamená prospívající nebo zdárný, nebo také cestu razící, anebo z řeckého prokopos, což znamená pohotový, připravený k boji. Ať už je to tak nebo onak, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. No a k Prokopům se váže řada pranostik, prší-li na Medarda a Prokopa, schníje mandel i kopa, déšť na Prokopa zmotkne každá kopa, Prokop zelí, řepu okop, nebo také Prokop, svatý Prokop houby rozkop, to znamená, že by se měli rozrůst, no a na svatého Prokopa zmizí z luk každá kopa. Tak to jsou pranostiky k Prokopům, uvidíme, jak to bude s tím deštěm a uvidíme, jestli třeba i houby nějaké vyraší, ale řekl bych, že po tom suchu nic moc asi. No a můžeme připomenout i to, že dnes slaví narozeniny ve Spojených státech amerických právě dnes, tedy 4. července roku 1776, byl druhým kontinentálním kongresem, byla přijata deklarace nezávislosti, tedy Spojené státy uplatnily svou nezávislost na Velké Británii vyhlášením základních práv člověka a soupisem stížností proti britské říši. Takže 250. narozeniny slaví ve Spojených státech amerických a pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Už jste viděli nové lední medvědice v brněnské zoo, anebo mláďata vlků? No tak to byste tam mohli vyrazit třeba právě dnes. Co je tam pro vás přichystáno, prozradí mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Máme tu prodloužený víkend a to přímo vybízí k návštěvě naší zoologické zahrady. Bez pochyby největším lákadlem je 5 samic ledního medvěda, ale také celá řada mláďat, která stále přichází na svět. Nově to jsou například 2 vlci arktičtí nebo mláďata úštíků pousatých. Pozornost stále přitahují i malí manulové či korzakové. A nezapomeňte se samozřejmě zastavit i u našich pand červených. Denně pro vás funguje i náš sezónní vstup, denně jezdí zoovláček, a každý den se na vás také těšíme u komentovaných krmení a setkání u vybraných členů naší smečky. Jejich harmonogram naleznete na našich webových stránkách. Máme toho opravdu mnoho a těšíme se na vaši návštěvu. Máme otevřeno každý den, včetně víkendů a státních svátků od 9 do 7. Přičemž pokladny zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Krásný prodloužený víkend a příjemné léto. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: minutu před 7:30, Madonna na rádiu Krokodýl, na rádiu, které pomáhá. A komu už jsme už pomohli, pojďte si poslechnout ten příběh.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna. Ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let. A když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet. Nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Festival RegioJet Ignis Brunensis jde do finále už dnes na Brněnské přehradě ve 22 hodin dronová show, tedy 500 dronů a nejrůznější objekty a efekty, které budou předvádět samozřejmě s hudbou na rádiu Krokodýl a poté hned s ohňostrojem Finska ve 22.30. Doporučení pro nás má za městskou policii také Jakub Ghanem. Tak jak tady s parkováním na staré dálnici, co by měli řidiči vědět?
2: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty na příchodových a odchodových trasách. V celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem o parkování na staré dálnici, ale přece jen určitě bude nejlepší využít městské hromadné dopravy. Tak nezapomeňte už dnes na Brněnské přehradě v 10 večer dronová show a o 10:30 pak ohňostroj Finska s hudbou Rádia Krokodýl.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní. V sobotu 4. července má Míša připravený na 8. další aktuální zprávy.
1: Ano, já vám přeji hezké ráno. Náplavka v Brně konečně žije. I o tom už za chvíli.
0: Tak si počkejte na podrobnosti a já nabídnu hity, které po 8. z Krokodýla uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pan Pektory. Oh yeah! Neil Diamond a Two Friends. A chybět nebudou vohnouti Svaz českých bohémů. V 8 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a dopoledne většinou skoro jasno až polojasno, během odpoledne pak bude oblačnost přibývat na převažující oblačno, případně až skoro zataženo a večer s menší pravděpodobností sem tam nějaká ta přeháňka nebo slabší déšť, spíše v severní části jižní Moravy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kávu, pivo i něco sladkého k zakousnutí si můžou nově dopřát návštěvníci náplavky podél řeky Svratky v Brně. Včera tam otevřel venkovní bar první z menších kaváren, které se ve dvoupatrovém objektu na Rulerově nábřeží nacházejí. Vnitřní prostory by mohly začít fungovat za týden nebo dva. Poslanci včera podpořili novelu jednacího řádu sněmovny, která by měla omezit obstrukce a nekonečné schůze. Návrh mimo jiné dává možnost omezit řečníky, a to i poslance s přednostním právem. Prohlasovalo 110 poslanců. Návrh předložený poslanci vládních stran a ODS nyní poputuje do Senátu. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur, řekl to nový starosta Simone Venturini. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí 10 eur, při včasné rezervaci 5. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě. Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1-0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Kolumbie je čtvrtým jihoamerickým mužstvem mezi nejlepší šestnáctkou a v osmifinále jí v úterý ve 22 hodin čeká ve Vancouveru Švýcarsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a nehoda na D1 dvoustý 11. kilometr směrem na Brno. Tam havarovalo osobní auto, blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona by měla mít zhruba 1 kilometr. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 8. hodině Krokodýl cestovatel na rádiu Krokodýl s dalším tipem a inspirací na výlet. Počkejte si, vyrazíme na jeden krásný lom v Brně. Podrobnosti už za chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, právě teď na Rádiu Krokodýl vydáme se za nimi do školky v Žabovřeskách a zeptáme se, proč lidé čtou knížky.
2: Protože jsou tam třeba strašidelné pohádky.
3: Možná se tam taky něco naučí vařit, nebo jsou tam recepty.
4: Třeba kdybychom chtěli číst pohádku, aby jsme usnuli.
5: Aby se jim líp usínalo.
6: Protože ty knížky dostali k Vánocům.
7: Třeba když si někdo čte pohádku a je moc strašidelná, tak se moc bojí a počívá se do kalhot.
1: Myslím, že myšlenka, že lidé čtou knížky proto, aby se jim dobře usínalo, je velmi zajímavá. To jsou Zlatíčka Krokodýla a odpovědi na otázku, proč lidé čtou knížky.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel, který pro vás opět má tip na výlet a nebo také procházku, anebo možná inspiraci. Kdybyste se chtěli vydat ke krásnému lomu v Brně, který se nachází na pomezí brněnské městské části Líčeň, Maloměřice a Obřany a nese název Růženin lom, po jednom krásném ženském křestním jméně. Tento lom je oblíbený i přes zákaz mezi brněnskými nudisty a naturisty. Zákaz má své opodstatnění, protože se jedná o přírodní rezervaci. Jezírko je vidět z okolních vyhlídek a vede kolem něj naučná stezka, která se věnuje historii kopce a dalším zajímavostem. Tak pokud chcete na procházku, Růženin lom k tomu přímo vyzývá. Užijte si to.
0: Radio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pak.

0: Za 8:45 víkendová snídaně krokodýla v plném proudu. Tohle jsou Vohnoutě a Svaz českých bohémů. A teď si pojďte poslechnout, komu krokodýl pomáhá. Příběh maminky od Kláry.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům, kde v tomto týdnu hasili a zachraňovali lidské životy, nám prozradí jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: 4 jednotky hasičů, který ráno likvidovali požár bytu v Břeclavi. Z hořícího objektu hasiči zachránili 2 seniory. K události viděli hasiči krátce po 6. hodině ranní. První jednotka dorazila na místo už za 6 minut od ohlášení. Aby se průzkumná skupina dostala k ohnisku v silně zakouřeném prostoru, museli hasiči do bytu vstoupit násilím. Uvnitř objevili 2 seniory, které okamžitě vynesli z bytu. Z celého bytového domu bylo evakuováno celkem 12 obyvatel. Zdravotnická záchranná služba si na místě převzala do péče 3 osoby. Hasiči dostali požár pod kontrolu za necelou půl hodinu. Krátce po 7. hodině ranní velitel zásahu ohlásil úplnou likvidaci požáru. Přesná příčina jeho vzniku je v šetření. Požár způsobil škodu předběžně odhadnutou na 1,5 milionu korun a zásahem se podařilo uchránit majetek v hodnotě 10 milionů.
1: Říká na Rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prová diferenca, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Posloucháte Krokodýla, blíží se 9. hodina a tak je tu opět Míša, která připravila další čerstvé zprávy.
1: Já vás zdravím a přeji hezké dopoledne. Nad Brněnskou přehradou se dnes rozáří poslední soutěžní ohňostroj. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině jako každý den i dnes ty největší hity z 90. let bude DJ Bobo. Everybody. Lou Bega.

0: Předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy. 9 hodin na Rádiu Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně v centru Brna teploměr ukazuje 20 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 24 až 27 stupňů, na severu může být místy kolem 23. Dopoledne většinou skoro jasné až polojasné počasí, během odpoledne bude přibývat oblačnost až na skoro zataženo a večer pak s menší pravděpodobností sem tam nějaká přehánka nebo slabší déšť, spíše v severní části jižní Moravy.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Nad brněnskou přehradou se dnes rozáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kivadlo světla a ticha. Tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem uvidí diváci také dronovou show s názvem Zrození života. Zatímco drony startují ve 22 hodin. Ohňostroj bude odpálený ve 22:30. V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požáru kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou včera dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí po zbytek dnešního dne, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po nepovedeném úvodu se Švédskem 76-87 a promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Skupinu uzavřou v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor na odstavené vozidlo na D1, 167,5 km ve směru na Prahu, tak tam je jedno odstavené vozidlo a také na 211. kilometru směrem na Vyškov. I tam projíždějte opatrně. Uzavírka v Brně, v Brněnské třídě, pracuje se tam na silnici, objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou a na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích v Josefovské ulici, tam je neprůjezdná komunikace, koná se tam kulturní akce. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 9. hodině a na Krokodýlu vám už za chvíli nabídneme další slovíčka z brněnského Hantecu a k tomu největší hity z 90. let.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes to všechno vyvrcholí. Festival RegioJet Ignis Brunensis se jde do finále. Dronová show, více než 500 dronů ve 22 hodin a pak také ohňostroj Finska ve 22.30. To všechno s hudbou na rádiu Krokodýl. A mluvčí městských strážníků Jakub Ghanem pro nás má informace, proč, pokud pojedete autem, byste neměli jezdit bez povolení do přístavní ulice.
2: Den posluchačům i do studia. Pro cestu na ohňostroje rozhodně doporučujeme městskou hromadnou dopravu, protože návštěvníky ušetří stresu z dopravních kolon a hledání parkovacího místa. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu musíte přijet autem, nepokoušejte se prosím bezplatného povolení najíždět přes most do přístavní ulice. Jsou to opravdu

0: zbytečné pokusy, protože hlídky nevpustí nikoho, kdo nemá výjimku od pořadatele. Auta, která k mostu najíždějí bez povolení, se musí otáčet a komplikují tím jízdu na jedné z hlavních příjezdových cest. Parkovací plochy jsou připravené ve Vejrostově a Páteřní ulici a nejdříve od 19 hodin podle aktuálních pokynů hlídek i na staré dálnici. Za městskou policii přeji krásný divácký zážitek.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, proč byste neměli bez povolení zajíždět do přístavní ulice. Brněnská přehrana, dronová show, finále festivalu RegioJet Ignis Brunensis ve 22 hodin drony, ve 22.30 ohňostroj Finska s hudbou na rádiu Krokodýl. Tak nás poslouchejte za 8 minut, půl desáté, další nejdevadesátkové hity na Krokodýlu už za chvíli.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Dagmar Schembergerová, jsem ředitelkou na základní škole Otevřená v Žebětíně. Žáci mají mobily uschovány ve vlastních aktovkách. Žáci mezi sebou mnohem více komunikují. Máme na škole dvě odpočinková místa. Zároveň tím omezujeme, že by se nám mobily ztrácely nebo byly nějakým způsobem v rámci výuky poškozeny.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď jsem uvolnil linku k nám do studia 603 103 103. Je volná, a tak můžete zkusit své štěstí a jako první se dovolat. A když to zvládnete, tak můžete tipovat krokodýlí zvuk. 108 500 korun, tolik je aktuálně v banku. Téměř 3 miliony už jsme vám rozdali, tak teď 108 500 korun. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
2: Tady Honza.
1: Honzo, odkud voláš?
2: Moravských Bránic.
1: Tak zdravíme do Moravských Bránic. Jaký máš víkend? Chystáš něco zajímavého?
2: No určitě ne, ráno jsem se psem, teď jdu na kole a pak se uvidím.
1: Jo, takže takový celkem aktivní. Procházka se psem, kolo.
2: Zahrádka, no.
1: Zahrádka a k tomu možná 108 500 korun. Dobře poslouchej, krokodýlí zvuk. Co by to tak podle tebe mohlo být?
2: To jak si myslím, když dopiju plechovku piva, potom ho rozmačkám, když je prázdná.
1: Tak rozmačkání plechovky, no?
2: Ano.
1: Myslím, že by to tak mohlo znít. Teď je důležité, co řekne arbitr, tady je jeho odpověď, 108 500. Ajajajajaj, bohužel, není to plechovka. Tak, kdyby tě napadlo něco jiného, zkus štěstí příště, částka se zvyšuje. Hezký víkend, ahoj.
2: Díky, ahoj, naschle.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
6: www.klimastyle.cz.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
14: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 90. v

0: Dream na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. 10. tu bude za okamžik, tak Míša opět prozradí, co bude ve zprávách.
1: Já vám přeji pěknou sobotu. Uzavírka D2 bude i dnes, více už ve zprávách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině si nenechte ujít Metaliku. Bude taky David Guetta, Jennifer Lopez. A hrajeme i české hity, třeba kapelu Jelen. Na 10. hodinu jsme připravili i předpověď počasí. Také zkontrolujeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 22 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna. Během odpoledne teploty na jihu Moravy mezi 24 až 27 stupni. Na severu může být místy kolem 23. Dopoledne jasno nebo polojasno. Během odpoledne postupně přibývání oblačnosti. Bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. A s menší pravděpodobností večer sem tam nějaká přeháňka nebo slabý déšť, zejména v severní části jižní Moravy.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné uzavřít D2. Uzavírka je plánovaná na dnešní noc ze soboty na neděli od 19 do 9 hodiny raní. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku dnes začnou dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos bude v Královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Spojené státy americké dnes slaví jeden ze svých největších svátků, Den nezávislosti. Letos budou oslavy ještě velkolepější, protože se jedná o kulaté 250. výročí od vzniku USA. Americký prezident Donald Trump ve včerejším projevu řekl, že identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. Moderní pětibojaři Dan Vorlíček, Matyáš Tegman a Matěj Kornel získali na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně stříbrnou medaili v družstvech. Mladí čeští reprezentanti nestačili jen na Ukrajince.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor na nehodu, která se stala na trase ze Svitav směrem na Lanškroun. Před Opatovem srazilo osobní auto Srnu. Místo je průjezdné s opatrností. Opatrně i na D1 229. kilometr směrem na Brno, tam bouralo osobní auto s nákladním. Zatím by to mělo být bez zdržení, tak počítejte s komplikacemi i na tomto místě, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Cyril Cestovatel po 10. hodině vyrazí do jedné známé brněnské vily, kterou si představíme, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za brněnskými strážníky se vydáme teď na Krokodýlu, abychom zjistili, jaký měli týden. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Hanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V pondělí strážníci, vodní záchranáři a hasiči zachránili z brněnské přehrady dvojici paddleboardistů, které během sportování překvapil náhlý silný vítr. Úplně vyčerpané je z vody vytáhli na své čluny a převezli je na břeh. V noci na úterý strážníci v Křenové ulici chytili muže, který šplhal po kapotách a čelních sklech zaparkovaných aut a převrátil stavební oplocení i odstavená jízdní kola. Na třech vozidlech strážníci našli otisky dlaní a podrážek a u jednoho i promáčklinu karoserie. Třicátník nadýchal 1¾ promile, skončil na záchytné stanici a případ pro něj bude mít úřední dohru. A v noci na pátek aktivovala výstrahu na našem operačním středisku téměř 90-letá uživatelka osobního alarmu. Strážníci ji na zařízení hned zavolali a ve sluchátkách slyšeli úpěnlivé kňučení psa. Špatně pohyblivou a zrakově postiženou ženu svírala úzkost, protože netušila, co se jejímu pudlovi stalo. Naše odchytová služba ho v bytě vytáhla zpoza topení, kde uvázl při čenichání po místnosti. Byl naštěstí v pořádku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem o tom, kde museli v tomto týdnu zasahovat, pomáhat a zachraňovat.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Krokodýl cestovatel pro vás má inspiraci na výlet nebo procházku a tentokrát zůstaneme v Brně a vydáme se do Jurkovičovy vily, která se nachází v Brně v Žabovřeskách.
1: No a je dílem slovenského architekta, po němž nese jméno a tvoří páteř jeho dochovaného díla v České republice.
0: Tahle pohádková architektonická památka má pro secesní Brno stejný význam jako vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické.
1: K Jurkovičově vile přiléhá také architektova zahrada, která byla spolu s objektem od roku 2009 zrekonstruována a znovu otevřena v roce 2011.
0: Ve vile můžete navštívit stále expozici

0: Anebo také krátkodobé výstavní projekty. Nejčastěji jsou zaměřené na design a architekturu. No a hned poté, co navštívíte Jurkovičovu vilu, tak se můžete vydat na procházku třeba do Wilsonova lesa. Ten leží hned vedle. Užijte si to.
1: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dvě minuty po půl jedenácté jste s Krokodýlem na Krokodýlu Whitney Houston. Další hity už za chvíli. Chystáme Shakiru, bude také Calvin Harris a Sam Smith. No a přineseme také tipy, jak si dnešní den užít nějakým zajímavým parádním způsobem. Tak si na ně počkejte, za chvilku prozradíme víc. Teď už slíbená Shakira.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Are you drunk?

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Chcete si nějakým hezkým, zajímavým způsobem užít tento víkend a dnešní den? A pokud máte rádi květiny, tak máte určitě program postaraný. Benediktské opatství v Rajhradu včera otevřelo dveře všem nadšencům lilím a tahle výstava potrvá až do pondělí. Vstup je zdarma. Máte rádi lilie, tak můžete vyrazit do Rajhradu. No a podobná výstava je i v Brně. Pokud máte rádi gladioly, okrasné kopřivy a jiné letní květiny, tak můžete vyrazit do zasedacího sálu radnice městské části Brno-Střed. Některé květiny tam budou i k prodeji a pokud byste chtěli poradit s pěstováním, k dispozici budou i odborníci. Až do pondělí mezi 9. až 17. hodinou a vstupné je dobrovolné. Pouliční umění to si zase můžete užít v Mikulově. 10. ročník festivalu La Strada a těšit se můžete na hudbu a umělce přímo na ulici, kteří hrají za odměnu do klobouku. Celá akce je také zdarma.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizaci? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Imagine Dragons na rádiu Krokodýl před blížící se 11. hodinou sobotní dopoledne, zatem 4. července a v 11 opět čerstvé zprávy s Míšou.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Jak budou otevřené obchody zítra a v pondělí, vám povím už za chvíli.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. budeme hrát hity, které budete vybírat vy. Písničky na přání každý víkend od 11. Ty dnešní odstartuje Robin Schulz. A pak už to bude na vás a na telefonní lince 603 103 103. K nám do studia si zavoláte, vyberete si z krokodýlího největšího hudebního výběru a pak už vám budeme hrát.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha během dopoledne jasná nebo polojasná, během odpoledne pak bude přibývat oblačnost, k večeru se místy mohou vyskytnout přehánky nebo slabší déšť, zejména na severu jižní Moravy. A dnešní odpolední teploty 24 až 27 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Studenti Vysokého učení technického v Brně dokončili vývoj nejmenšího typu družice, kterou nazvali Kostka. Její letový model už dorazil do Kalifornie, kde čeká na start rakety Falcon 9. Do vesmíru by měla vyrazit v úterý krátce po 9. hodině. O nadcházejících svátcích tuto neděli a pondělí budou moci být otevřené i obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Ukrajinský generální štáb popřel, že by ruské jednotky dobily Kostiantynivku na východě Ukrajiny. Moskva v noci na dnešek uvedla, že získala toto strategicky položené město na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3-2 po prodloužení. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a nehoda v Čebíně na místní silnici poblíž čerpací stanice havarovala 2 osobní auta. Místo je aktuálně průjezdné Kyvadlově, tak dávejte pozor a pokud máte další informace, tak zavolejte na naši dopravní linku. My to pošleme dál.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 11. hodině startují hity na vaše přání, tak popřemýšlejte, komu co chcete nechat zahrát a zavolejte si. Tady je telefonní linka.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

rokudíláci, tak dneska ohňostroji, finská dronová show na Brněnské přehradě a do toho vaše letní rádio. Hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu, zdravíme i Letovice, pro Kamču, no ale pozor pro malého pacienta, Domču, na tu její bolístku, zvednej náladu a pate, tak si to dáme. Pozdravíme i Robíka, Luboše, Zdeníčku, no a taky vás. Volejte studio 603 103 103. Jirka s vámi. Hity na přání. Začínáme.

0: Tak, Domču už snad nebolí kolínko, tady je Krokodýl, hity na přání z Letovic, jdeme zpátky do Brna. Kdo se dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
1: Čau, tady David.
0: Davča, tak Davčo, zdravím tě. Jak se máš?
1: Jo, dobrý.
0: Budeme si hrát, co jsi vybral, pro koho?
1: Sňapíka pro moje dvě ségry Elinko a Emelkovu, který Elinka má na rozkynačka a Emelka bude mít asi kraky.
0: Takže pro Elinku všechno nejlepší. Zdravíme mamku, taťku, jo?
1: Taky.
0: A pro tebe. Tak doufám, že si pěkně s námi zatancuje. Kolik má dneska let?
1: 5.
0: Tak jdeme, připrav se. 3, 2, 1, teď. Ahoj.
1: Čau.
0: 603, 103, 103. Krokodýl, hity na přání.

0: Hity na přání Krokodýl. My vás zdravíme z vašeho letního rádia. Další posluchač na telefonu. Kdo tam? Haló?
1: Jirka, dobrý den.
0: Dobrý den, Jirko. Odkud voláte?
1: Z Pačlavic.
0: Zdravíme do Pačlavic. Tak, jaký máte dneska den? Co máte v plánu?
1: Odpočinek a práce na zahradě.
0: Komu zahrajeme? Pro koho to bude?
1: Já bych chtěl pro všechny Pačlaváky, hlavně hasiče a sportovce. Jo, a chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku.
0: Dobře, tak zdravíme Pačlavice, ať už jsou to hasiče nebo vy. My vám tam pěkně hrajeme. Krokodýl. Hity na přání. Co si pustíme? Co to bude? Volejte, vybírejte. Číslo do studia 603 103 103. Teď jdeme do roku 1995. Vzpomínáte? David Hasselhoff, Pamela Anderson, Pobřežní hlídka, Baywatch, Jimmy Jameson právě teď.

0: Jimmy Jameson, kroku díl, hity na přání. No a teď už míříme z Pačlavic do Ivančic. Pěkný den, kdo tam?
1: Pěkný den, tady Maruš Ivančice, zdravím rádio Krokodýl a všechny krokodýláky.
0: My vás taky, tak ho pozdravíme, pro koho to bude?
1: Prosila bych zahrát písničku od Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc, a bylo by to pro všechny, kteří dneska slouží v restauraci a v penzionu u Marku v Ivančicích. A hlavně Maruš, zdravím všechny a přeju, ať se daří. Ahoj.
0: No už to letí. Ivančice zdravíme. 603 103 103.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Nezvládáš dojít.

0: Jirka s vámi, Krokodýl, hity na přání. Kdo pak se dovolal, halo?
1: Hej, Pavel Janša z Velkého Meziříčí, z pečovatelského ústavu.
0: Pavle, zdravím, komu zahrajeme?
1: Komu zahrajeme všem tím sestříčkám, které pro nás tady pracují. A potom bych chtěl zahrát Marcelce do Sazomína, protože andělci nám prozradili, že se vrátila domů. A teďka tři lidi, kteří mi pomohli teďka jezdit, aby je co to Liškovi, manžela Jirka a doktor Zeman. A potom bych chtěl pozdravit celé Brno, včetně Krokodýla, protože jste pan Vrstický rádio. Rád poslouchám, pozdravit taky Velké Meziříčí a taky pozdrav do Sazomína a mému synovi a Filipovi a jeho přítelkyni a mým.
0: Moc děkujeme, už to letí, Pavle, zdravíme Velké Meziříčí. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: David Guetta, Fall Right Up, hitek na přání.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: 11 hodin 27 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Přání. Je ty na přání, krok hudíl, tak kam pak pozdravíme tentokrát? Myslím, že to bude na Třebíčko, že jo? Kdo tam?
1: Ahoj Jirko, máš pravdu, Třebíčko, Šepkovice, konkrétně tady je Zdenek ze Šepkovic, bajkerista, trošku staršího typu, takže písničku pošleme mojím děvčatům Monice, Věrce, Těhulce, Karolince, Arance, Růžence, Jitce, Hance, Olince, Monice do Mexika a přidáme taky bajkeristy, to znamená i tobě, protože ty jsi dobrý bajkerista.
0: Díky.
1: Slavkovákům, Krobotáčkům a Tajgrovcům Skula Útěchova. Pohodový a prodloužený víkend přejezdenek. To, že jsi dobrý bajkerista, to jako s tím, že jsi mě porazil, jak jsi jel do toho cykloservisu nebo tam někam.
0: Jasně, myslel jsi, že nejsem zaště takový sportovec, ale zjistil jsi, že jo?
1: Ale dal jsi to, jsi dobrý.
0: Dal jsem to, díky moc, už to letí, ahoj, čau.
1: Čau, čau.
0: 603, 103, 103. Hity na přání, krokodýl.

0: roku díl, tady jsou hity na přání. Další posluchač volá, kdo tam? Haló?
1: Štěpán.
0: Ahoj Štěpáne, zdravíme. Tak komu zahraješ?
1: Mé sestře na narozeniny.
0: Kolik má? Jak se jmenuje?
1: Karolina, 22 let.
0: A letí Michael Jackson, tak se měj krásně, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Volejte studio 603 103 103 Krokodýla. Hity na přání.

0: Michael Jackson, Beat It, kroku díl hity na přání. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Ahoj, dobrý den. Pardon, tady je Tom Prigl a já bych chtěl všechny krokodiláky pozdravit, nic jiný, Honzíka Davidka, Petě Brambožíka a samozřejmě tady montujem klimatizací, tak ještě toho pána, co to tady montuje. A Zdendu Gerhanza, Krkovičkovi a aby dneska vyšlo počasí na ty ostroje a vám do rádia krokodýl.
0: Zdravíme na Prigl 603 103 103, ty na přání, čavec.

0: tady jsou hity na přání, my hrajeme podle vás, tak pojďme na telefon, tam by měl být Martin, že jo, ahoj.
1: Jo, jo, čau, tady Martin.
0: Tak Martine, odkud voláš?
1: Volám z Brna, taky z Lesné, shodou okolností.
0: Zdravíme na Lesnou. Tak povídej, co ti pustíme, jako pozdravíme.
1: Jo, takže písničku si nechám zahrát jenom pro svou manželku, kterou z něm miluju a chci tímto jako poděkovat za to, jak se o nás vždycky stará, jak vždycky vychovává naše děti a prostě žiju moc miluju.
0: Už to letí. Luminiers, oh hej, mějte se krásně.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vyvolíte studio Krokodíla 603 103 103 Krokodíle. Hity na přání.

0: Lumineers, hej, krokodýl, hity na přání. Tak další posluchačka, kdo tam, odkud, halo? Pěkný den, kdo se dovolal? Rádio Krokodýl, slyšíme se, halo?
1: Tady Majka z Křenové.
0: Majko, zdravíme, komu zahrajeme, pro koho to bude?
1: Bylo by to pro Toníka a Jožinku. Toníkovi bylo 26. června 26 roku. Těžte vrátit, já mám mu to viděl opět. A přáli by si zahrát od Karla Gotta a jeho dcery tu písničku Srdce nejasnou. Díky moc, poslouchám vás už tady, co fungujete.
0: Moc děkujeme.
1: Konečně jsem se dovolala, protože volám každý den. Je linka hodně obsazená. Díky moc krát a jste super rádio.
0: Moc děkujeme. Mějte se krásně, už vám tam hrajeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: A že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tady Krokodýl, tohle jsou hity na přání. Přejeme parádní dopoledne, sobotu. Kdo si s námi užívá prázdniny? Haló?
2: Dobrý den, tady Jana z Dolních Kounic a Julínka.
3: Dobrý den.
1: My vás zdravíme, tak holky, komu zahrajete, povídejte.
3: Tátovi Davidovi.
1: Tak zdravíme všechny a k tomu posíláme škvory, je to tak?
2: Ano, děkujeme.
1: Už to letí, ahoj, mějte se.
2: Díky.

0: Přejeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, tohle jsou hity na přání, čerstvé zprávy.
1: Přeji vám hezkou sobotu, náplavka v Brně konečně žije, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. v pravé poledne, Shakira. A nebo Korona. Za malou chvíli.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to!
9: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte taky zataženo teploty příjemné kolem 24 stupňů.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kávu, pivo i něco sladkého k zakousnutí si můžou nově dopřát návštěvníci náplavky podél řeky Svratky v Brně. Včera tam otevřel venkovní bar první z menších kaváren, které se ve dvoupatrovém objektu na Rulerově nábřeží nacházejí. Vnitřní prostory by mohly začít fungovat za týden nebo dva. Poslanci včera podpořili novelu jednacího řádu sněmovny, která by měla omezit obstrukce a nekonečné schůze. Návrh mimo jiné dává možnost omezit řečníky, a to i poslance s přednostním právem. Prohlasovalo 110 poslanců. Návrh předložený poslanci vládních stran a ODS nyní poputuje do Senátu. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur, řekl to nový starosta Simone Venturini. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí 10 eur, při včasné rezervaci 5. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě. Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1-0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Kolumbie je čtvrtým jihoamerickým mužstvem mezi nejlepší šestnáctkou a v osmifinále jí v úterý ve 22 hodin čeká ve Vancouveru Švýcarsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No, taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí, tak dejte pozor na Brněnsku v Čebíně. Máme dopravní nehodu, jinak pohoda a klid, kdyby cokoliv, dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Je to tak, vyrážíme na koupák, letní osvěžení, koupaliště Kraví hora, takže nejkrásnější výhled na Brno, ručníky plavky sebou, nebo můžete i bez plavek, co vy na to. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co mají rádi přírodní koupání. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, tady všude ladíte krokodýla. Chcete osvěžit? Jsme tady od toho.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Gabriela Kuběnová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Pastviny v Brně Komíně. U nás ve škole mají žáci mobilní telefony během výuky i přestávek vypnuté a uložené ve skřínkách nebo v aktovkách. Všímáme si, že bez mobilu jsou přestávky živější a děti spolu více komunikují. Velkým pozitivem je také lepší soustředění a klidnější atmosféra ve škole.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci, vodní záchranáři a hasiči zachránili z brněnské přehrady dvojici paddleboardistů, které během sportování překvapil náhlý silný vítr. Úplně vyčerpané je z vody vytáhli na své čluny a převezli je na břeh. V noci na úterý strážníci v Křenové ulici chytili muže, který šplhal po kapotách a čelních sklech zaparkovaných aut a převrátil stavební oplocení i odstavená jízdní kola. Na třech vozidlech strážníci našli otisky dlaní a podrážek a u jednoho i promáčklinu karoserie. Třicátník nadýchal 1¾ promile, skončil na záchytné stanici a případ pro něj bude mít úřední dohru. A v noci na pátek aktivovala výstrahu na našem operačním středisku téměř 90-letá uživatelka osobního alarmu. Strážníci ji na zařízení hned zavolali a ve sluchátkách slyšeli úpěnlivé kňučení psa. Špatně pohyblivou a zrakově postiženou ženu svírala úzkost, protože netušila, co se jejímu pudlovi stalo. Naše odchytová služba ho v bytě vytáhla spoza topení, kde uvázl při čenichání po místnosti. Byl naštěstí v pořádku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaký byl týden.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
5: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 13. hodině hit za hitem Taylor Swift. Budou MIG 21. Jak snadné žít. A nebo Jennifer Lopez. A my se už chystáme pomaličko jistě na dnešní ohňostroj.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Na jižní Moravě čekáme dneska polojasno, teploty kolem 25 stupňů, zítra bude spíše zataženo, teploty kolem 23.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Studenti Vysokého učení technického v Brně dokončili vývoj nejmenšího typu družice, kterou nazvali Kostka. Její letový model už dorazil do Kalifornie, kde čeká na start rakety Falcon 9. Do vesmíru by měla vyrazit v úterý krátce po 9. hodině. O nadcházejících svátcích tuto neděli a pondělí budou moci být otevřené i obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Ukrajinský generální štáb popřel, že by ruské jednotky dobily Kostiantynivku na východě Ukrajiny. Moskva v noci na dnešek uvedla, že získala toto strategicky položené město na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete Brnem, jižní Moravu, byste měli projet v poklidu, akorát počítejte, že dneska v podvečer budou velké fofry v okolí brněnské přehrady, kde se chystá dronová show a ohňostroj Švýcarska. V rámci show RegioJet Ignis Brunensis.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem. Přeju pěkné odpoledne. Hity třeba i k přípravě na dnešní ohňostroj.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Kraj. Diář je takovej deník. Oni si tam zapíšou nějaký věci, kdy mají dělat. To má i moje mamka.
1: Diář je takový kalendář i takový deník. Napsání nějakých věcí a tak.
2: Tohle jsou naše zlatíčka ze školky v Černých polích. Ptali jsme se jich, na co je diář.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
2: 13 hodin 21 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl.

0: To se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio, máme tady taky naši rubriku, kde podporujeme omezování mobilů ve školách během výuky, který má pozitivní vliv právě na děti. I o tom právě teď.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Dana Otoupalová a jsem ředitelkou základní mateřské školy v Blažovicích. My vlastně jsme mobily nikdy nepoužívali a nevyužívali dětmi, protože máme školu jenom s prvním stupněm. Děti vlastně tráví o přestávkách čas tak, že se baví ve třídách, hrají nějaké hry karetní nebo šachy, teď poslední dobou rádi tancují, no a nebo plní nějaké výzvy, které jim připravuje paní speciální pedagožka.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Roxeťáci, Slipiny, My Car. Janča Houbová s vámi chvíli před 14. hodinou a teď taky aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji vám pěknou sobotu. Uzavírka D2 bude i dnes, více už ve zprávách.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 14. hodině Forever Young. Povedený mix Alphaville, Ava Max a David Guetta, k tomu taky Regne s Katana Joe. A chybět nebude ani Jana Kirchner. Pokoj v duši, taková pohodička na sobotní odpoledne a teď už také počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno aktuálně 26 stupňů Celsia, Hodonín a Blansko 25, Vyškov 24 a nejtepleji je aktuálně na Znojemsku a Břeclavsku, kde měříme 27 stupňů. Během odpoledne bude přibývat oblačnost na převažující oblačno, případně i skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytovat přehánky nebo slabý déšť, spíše ovšem v severní části kraje. Jinak denní maxima 24 až 27 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné uzavřít D2. Uzavírka je plánovaná na dnešní noc ze soboty na neděli od 19 do 9 hodiny raní. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku dnes začnou dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos bude v královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Spojené státy americké dnes slaví jeden ze svých největších svátků, Den nezávislosti. Letos budou oslavy ještě velkolepější, protože se jedná o kulaté 250. výročí od vzniku USA. Americký prezident Donald Trump ve včerejším projevu řekl, že identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. Moderní pětibojaři Dan Vorlíček, Matyáš Tegman a Matěj Kornel získali na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně stříbrnou medaili v družstvech. Mladí čeští reprezentanti nestačili jen na Ukrajince.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V ulici Suchohrdelská ve Znojmě hlášená nehoda nákladního vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností. Jdeme do Brna, tady v ulici Ořechovská dávejte pozor na předmět na vozovce a dále taky na silnici 55 u Rohatce na Hodonínsku je taktéž hlášená překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Tak buďte na sebe opatrní, krokodýláci, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte. Jinak šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné sobotní odpoledne, Janča Houbová s vámi, no a za malou chvíli po 14. hodině pro vás budu mít tipka, můžete vyrazit, protože je připravená oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel. No a samozřejmě se také podíváme na ohňostroj Česka a dronovou show s hudbou exkluzivně na Rádiu Krokodýl, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: cestovatel.
1: Redneck z Cat Nigela. Krokodýláci v tuto chvíli už, jak jsem slibovala, jak jsem avizovala, tak mám pro vás připravený tip, kam můžete vyrazit. Rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy, tak pojďme na to. Společně se vydáme do přírody na stezku kolem Zelené hory na Žďársku. Žďárská naučná stezka okolo Zelené hory je oblíbenou vycházkovou trasou. Vede za poznáním rostlin a živočichů, přírodní památky, louky u Černého lesa a informuje také o historii zámku a kostela na Zelené hoře. Trasa má zhruba 2,5 kilometru a je z velké části vedena po povalových chodníčcích vyrobených z odolného dubového a modřínového dřeva, takže ideální i třeba pro kočárky. Kromě výhledu na žďárský zámek, klášter a baziliku Minor se příchozím naskýtá i pohled na kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památku UNESCO. Součástí jsou zastřešená odpočinková místa, informační tabule a dvě vyhlídková mola, takže pokud máte třeba malé děti nebo byste rádi někam vyrazili s kočárkem, ale zároveň chtěli poznat krásy Žďárska, tak máte šanci naučná stezka okolo Zelené hory. Je to pravé pro vás.
0: Rádio Krokodýl.

0: 14 hodin 27 minut Roxeťáci a za malou chvíli Katy Perry nebo taky Black Eyed Peas. Teď už se jdeme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama se 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěl bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, festival RegioJet Ignis Brunensis jde do finále. Už dnes na brněnské přehradě dronová show 500 dronů a s hudbou samozřejmě na rádiu Krokodýl. A hnedka poté si vychutnáme ohňostroj Finska ve 22 hodin 30 minut. Doporučení samozřejmě má pro nás i městská policie, v tuto chvíli už také mluvčí policie, pan Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty. Na příchodových a odchodových trasách v celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
1: Děkujeme, Jakub Ghanem, městská policie Brno. Tak nezapomeňte, krokodýláci, už dnes na brněnské přehradě dronová show ve 22 hodin s hudbou na rádiu Krokodýl a hned poté s ohňostrojem Finska ve 22 hodin 30 minut.
3: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta a pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Na Krokodýlu před 15. hodinou s vámi Janča Houbová, taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne, od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Více o tom ve zprávách.
0: No a po 15. hodině na Krokodýlu Becky G. Spin Doctors. A od doktorů koordinaci v růžové zahradě.
2: Můj svět je tvůj, je to vzájemné, jak moře a břeh.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Brno a Jižní Morava hlásí aktuálně teploty okolo 25 stupňů Celsia. Během odpoledne bude přibývat oblačnost na převažující oblačnou, případně i skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytovat přehánky nebo slabý déšť, spíše ovšem v severní části kraje.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Od studentského projektu až na oběžnou dráhu. Studenti Vysokého učení technického v Brně dokončili vývoj nejmenšího typu družice, kterou nazvali Kostka. Její letový model už dorazil do Kalifornie, kde čeká na start rakety Falcon 9. Do vesmíru by měla vyrazit v úterý krátce po 9. hodině. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů dnes uvede ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. V Teheránu dnes oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabili americko-izraelské útoky na Teherán 28. února. Jde o součást šestidenních pietních akcí spojených s pohřbením ajatoláha. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3-2 po prodloužení. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Velký pozor na příjezdu do Brna směrem od Svitav. Dávejte tady pozor na vozidlo jedoucí v protisměru. Ve Znojmě v Brněnské ulici u křižovatky se Znojemskou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením. D1 201. kilometr ve směru na Vyškov. Tady překáží na vozovce předmět, tak pozor na to. A ještě na nepříjemnost ve Znojmě v Suchohrdelské ulici u kruhového objezdu poblíž prodejny Baumax. Zhavarovalo osobní auto s nákladním, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak pozor na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 15. hodina je tady v sobotu 4. července, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Prokop, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a za malou chvíli už se podíváme taky na lekci brněnského hantecu s Žankem Hlaváčkem, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Gryvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: DJ Antoine Mašery a teď už také lekce brněnského Hantecu připraven odborník na brněnskou řeč Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa skoro ksníkalo, si koumity, co to znamená dostat čumkartu?
1: Tak to jsem zvědavá na vaše odpovědi.
3: Já nevím, jestli to je třeba fotka na průkazce, že jo?
4: Pohledníte.

0: nová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
1: Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
4: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Rádio Krokodýl.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
8: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Je dobré mít se o koho opřít.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Miroš Birka, někdy stačí dát jen dech. No a určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezí mobilní telefony, tak si pojďme nyní poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Libor Tománek, jsem ředitelem základní školy Antonínská v Brně. Mobily to máme tak, že na prvním stupni žáci mobilní telefony nepoužívají a na druhém stupni ten režim je trochu volnější. Po přestávkách ano, v hodinách zase s dovolením příslušného vyučujícího.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Becky G, Shaura, teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 108 600 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A pokud máte tip, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia, číslo je 603 103 103.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hraje

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Americká rocková skupina Spinda, která za teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající je to pan Petr.
2: Dobrý den.
1: Petře, já vás zdravím. 108 600 korun za uhodnutí tohoto zvuku.
2: Ano, nádherné.
1: Tak jaký je váš tip, co by to mohlo být?
2: Můj tip je, jestli ten zvuk nedělá rtěnka, taková ta šroubovací s tím líčkem.
1: Mhm. Používáte ji, že to tak víte?
2: Já ne, žena anebo jelení lůj, taková ta pomáda.
1: Je mi to jasný, to byla taková malá sranda, tak pojďme se zeptat arbitra, jestli je tento tip od pana Petra správný. Tak bohužel říká, že správný není, je mi líto. Mějte se krásně. Naschranou. Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená, že navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede alkohol. Valda Gang. Desmod. Bastard. Panoptiko. Premiér. Volant. A Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
2: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: Linkin Park chvíli před 16. hodinou. Ladíte Krokodýla Janče Houbová s vámi, no a s vámi taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji vám hezkou sobotu. Náplavka v Brně konečně žije. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 16. hodině? Justin Timberlake. Chybět nebude ani Robbie Williams. A z českých hitů takovou pohodičku Lucie se.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A jak to vypadá s počasím? Brno a Jižní Morava hlásí aktuálně jasno, polojasno, teploty okolo 25 stupňů. Během odpoledne bude přibývat oblačnost na převažující oblačnou, případně i skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytnout přehánky nebo slabý déšť. Noc potom bude oblačná s teplotami okolo 16. A pokud se ptáte, jak bude v neděli, tak podle meteorologů většinou oblačno, občas i zataženo. A na většině území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Denní maxima v neděli v Brně a na Jižní Moravě 23 až 26 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezkou sobotu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Kávu, pivo i něco sladkého k zakousnutí si můžou nově dopřát návštěvníci náplavky podél řeky Svratky v Brně. Včera tam otevřel venkovní bar první z menších kaváren, které se ve dvoupatrovém objektu na Rulerově nábřeží nacházejí. Vnitřní prostory by mohly začít fungovat za týden nebo dva. Poslanci včera podpořili novelu jednacího řádu sněmovny, která by měla omezit obstrukce a nekonečné schůze. Návrh mimo jiné dává možnost omezit řečníky, a to i poslance s přednostním právem. Prohlasovalo 110 poslanců. Návrh předložený poslanci vládních stran a ODS nyní poputuje do Senátu. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur, řekl to nový starosta Simone Venturini. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí 10 eur, při včasné rezervaci 5. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě. Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1-0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Kolumbie je čtvrtým jihoamerickým mužstvem mezi nejlepší šestnáctkou a v osmifinále jí v úterý ve 22 hodin čeká ve Vancouveru Švýcarsko.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na trase Střebíče směrem na Brno za Vladislaví havarovali tři osobáky, místo nehody je průjezdné bez držení. Ve Znojmě v Brněnské ulici u křižovatky se Znojemskou bouraly dva osobáky, na místě blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam počítejte s kratším zdržením. A ještě na nepříjemnost ve Znojmě v Suchohrdelské ulici u kruhového objezdu poblíž prodejny Baumax, tak tady havaroval osobák a nákladní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 16. hodina je tady, ladíte Krokodýla, Janča Houbová vám přeje krásné sobotní odpoledne, no a co nás čeká za malou chvíli, tak například tipka můžete vyrazit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Pohádku můžete vstoupit z několika směrů. Z Divišovy čtvrti, Sadové, Lesné nebo ze Soběšic. Na trase najdete 3 vstupní panely, 5 komiksových panelů, na kterých se seznámíte s historií kapličky, s příběhem preclíkáře i se svatým Antonínem z Padovy, jenž symbolicky na celé údolí dohlíží. Interaktivní herní prvky nebo šifrovací hru, je tam toho opravdu velká spousta. Nechybí zastavení věnované vojenskému hřbitovu nebo legendě o zabité dívce. Každý panel obsahuje úkol pro malé i velké návštěvníky. S místní přírodou vás seznámí i doskočiště, kde si můžete vyzkoušet, jaký skokan jste. Lesní království, bludné kameny a socha zabité dívky zase dávají prostor pro tvoření v přírodě a rozvíjení kreativity. Celou trasu z Divišovy čtvrti do Soběšic doplňují lavičky a odpočinková místa. Cestou minete i zahradu 5 elementů, komunitní kompostér a oblíbené lesní pirátské hřiště. Takže procházka, kde se zabaví opravdu celá rodina.
1: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl, Janča Houbová. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
1: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Eva Farná verze 02. Pokud krokodýláci jezdíte na kole podél brněnské svratky, tak nově z něj nebudete muset u Riviery sesedat. Nová a širší lávka přes svratku má nahradit tu stávající u brněnské Riviery. Široká bude 4 metry. No a stavět by se mělo začít za 2 roky, takže se ještě chvíli počkáme. No a potom už budeme jezdit jako

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A dobrá zpráva, krokodýláci přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody více než 20 nejnavštěvovanějších vodních ploch v regionu. Pojďme se na to podívat. Bez problému je voda na všech 5 koupalištích brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Rakovec, Osada, Rokle a Sokolské koupaliště. Dále je také voda v pořádku na biotopu v Brně jihu nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Bezproblémové koupání je také v biotopu v Oslavanech na Brněnsku nebo v Rosickém koupališti Zátoka. Naopak teda horší kvalita vody je v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku, tak tomu se raději vyhněte, nicméně myslím si, že je z čeho vybírat.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Nepřekonatelný Avicii, Hey Brother, chvíli před 17. hodinou na Krokodýlu, Jen Čahubová s vámi a taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Přeji vám hezké odpoledne. Nad Brněnskou přehradou se rozzáří poslední soutěžní ohňostroj. Podrobnosti ve zprávách.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině se můžete těšit na Florida Whistle. K tomu dívčí kapela Bangles. Just another manic Monday. A na pořádnou víkendovou pohodu Kabáti.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Brno a jižní Morava aktuálně hlásí polojasno, teploty stále příjemné okolo 25 stupňů. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytnout přehánky nebo slabší déšť spíše v severní části kraje. Noc potom bude oblačná s teplotami okolo 16 stupňů. No a jak to bude vypadat v neděli, tak podle meteorologů má být většinou oblačno, občas i zataženo a na většině území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. Denní maxima 23 až 26 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Nad brněnskou přehradou se dnes rozáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kivadlo světla a ticha. Tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem uvidí diváci také dronovou show s názvem Zrození života. Zatímco drony startují ve 22 hodin, ohňostroj bude odpálený ve 22.30. V části Moravě zvýšené riziko vzniku požáru kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou včera dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí po zbytek dnešního dne, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po nepovedeném úvodu se Švédskem 76-87 a promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Skupinu uzavřou v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na sjezdu z dálnice D2 na exitu 3 ve směru na Bratislavu havarovala 2 osobní auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné, zdržení je minimální. No a D1 117. kilometr směrem od Brna na Prahu, tady pozor na poruchané vozidlo. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 17. hodině ladíte Krokodýla v sobotu 4. července, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Prokop, tak pokud nějakého znáte, tak mu nezapomeňte poblahopřát. Jinak za malou chvíli už se na vás těší můj kolega Jirka Wiener, Janča Hubová s vámi, no a zítra se těším na slyšenou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: hokej. Diář je takovej deník. Oni si tam zapíšou nějaký věci, kdy mají dělat. To má i moje mamka.
1: Diář je takový kalendář i takový deník.
2: Napsání nějakých věcí a tak.
3: Tohle jsou naše zlatíčka ze školky v Černých polích. Ptali jsme se jich, na co je diář.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách.

0: Jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. Chystáme taky hitparádu TOP 50 na dnešní 18. hodinu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jiří Odehnal a jsem ředitelem základní školy Brno Čejkovická 10. Mobilní telefony už máme několik let ve školním řádu zakázány a jsme s touto změnou velice spokojeni. Děti tráví daleko více času o přestávkách hrami a vzájemnou komunikací.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Je to tak, vyrážíme na koupák, letní osvěžení, koupaliště Kraví hora, takže nejkrásnější výhled na Brno, ručníky, plavky sebou, nebo můžete i bez plavek, co vy na to. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co mají rádi přírodní koupání. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, tady všude ladíte krokodýla. Chcete osvěžit? Jsme tady od toho.
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu
2: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Na jižní Moravě čekáme dneska polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Zítra bude spíše zataženo, teploty kolem 23.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Je to tady Krokodýláci, 50 největších hitů, tak jak jste si to sestavili na www.krokodil.cz. Začínáme, dneska nás čeká taky ohňostroj Švýcarska, dronová show. Bude to velké, jsme Krokodýl.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 50.

0: Na Krokodýl Alex Varen, posloucháte Hitparádu TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer k přípravě a na cestu třeba i na brněnskou přehradu, kde se chystá ohňostroj Finska a taky dronová show.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 48.

0: Miley Cyrus, tohle je Krokodýl, tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte. Vyhlasujete, no a my podle toho hrajeme, tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Voronín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Hit paráda, teď Eva Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 40.

0: Na kroku dílo Ava Max, no a teď nás roztenčí hudební typ posluchačky Elišky, která poslouchá ve Vyškově. Bruno Mars.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Na cestu na ohňostroje vám hraje Krokodýl. Tohle je vaše rádio. Díky, že jste s námi. Nezapomeňte dneska ve 22.30 ohňostroj Finska a předtím dronová show. S hudbou exkluzivně na Krokodýlo. Nezapomeňte, dopravní podnik města Brna je připraven a nejlépe se tam dostanete městskou hromadnou dopravou. Chystáme dopravní servis a zjistíme, jak to tam vypadá.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Krokodýlem to light paráda. David Guetta, Sia, no a před námi je partička Jelen, tak si nechte chutnat. Hudební meníčko Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Na cestu k ohňostrojů na Brněnskou přehradu vám hrajeme dneska. Ano, budeme pouštět hudbu k ohňostroji i k drnové show. Tak se těšte. No a mezi tím Offenbach na Krokodýlu právě teď.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Hitparáda Rádia Krokodýl.

0: Na kruku dílo Offenbach, no a teď posluchačský typ posluchačky Marušky, která poslouchá přímo v Řečkovicích. Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

Tohle je partička slza, holka z plakátu. Tak co, krokodýláci, hrajeme vám na cestu na ohňostroje show Regio Jet Ignis Brunensis na brněnské přehradě. Dneska závěreční poslední soutěžní ohňostroj Finska. No a dronová show ve 22 hodin. Máte se na co těšit? To všechno s hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl.

Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, z tohoto rádia. Dneska hudba k ohňostrojům Mak Dronové show na Brněnské přehradě. Začneme se na to pomaličku ladit, spojíme se taky s policií České republiky Brno, no a samozřejmě i s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zjistíme, jaké počasí nás čeká dneska na Dronovou show a na ohňostroje show RegioJet Ignis Brunensis. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodil 103 FM. Pěkný večer.

zpátky na cestu na brněnské ohňostroje, na brněnskou přehradu. Vám hraje Krochu díl. Tohle je vaše rádio, ty největší hity, hitparádě top 50 a pak ten nejlepší hudební mix. Na cestu, na drony a show Regio Jet Ignis Brumensis.

mám tady aktuální info, dronové show a taky ohňostroj Finska. Regiojet Ignis Brunense je světová přehlídka ohňostrojů. Vše podle plánu. 22.00 dronová show začne přesně ve 22.03 a ohňostroj Finska ve 22.30. Pustíme vám hudbu k ohňostroji. Jsme krokodýl. Pěkný večer.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Dneska to začne, krokodýláci. Ohňostroj Finska, no a taky dronová show. Jste připraveni, dneska to bude velké. Připomínám, že začínáme ve 22.03. Dronová show a následně Ohňostroj Finska. Ignis Brunenzis, Krokodýla.

0: chvilky David Guetta, dneska nás čeká Ohňostroj Finska ve 22.30 s hudbou z Rádia Krokodýl a ve 22.03 dronová show s hudbou opět z Krokodýla. Těšte se, dneska to bude velké, za okamžik se spojíme s dopravním podnikem města Brna.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: 19 hodin 27 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: Huntrix Golden, jsme Krokodýl.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: S hudbou z Krokodýla. Dneska dronová show 22.03. No a ve 22.30 ohňostroj Finska. Máte se na co těšit. Na brněnskou přehradu se jdeme právě teď podívat, protože nejlépe se tam dostanete městskou hromadnou dopravou. A z dopravního podniku už na telefonu Jan Seitl, kterého zdravíme. Honzo, pěkný večer, tak jaké máte doporučení?
2: Pěkný večer, dobrý večer všem a podtrhávám to, co jste řekl, že se na přehradu dostanete nejlépe městskou hromadnou dopravou. Skutečně tomu je tak, není potřeba nikde hledat místo na zaparkování a dojedete v pohodě. My jako ty dva předcházející ohňostrojné večery, tak už teď posilujeme provoz na těch hlavních tramvajových trasách z hlavního nádraží přes Pisárky, tam nám jezdí jednička a posiluje i právě linka P1, aby se nám to dobře pamatovalo, a naopak od České, tam zase trojička od Staré Osady a přidává se k ní už na jugoslávské Černých polích vlastně P9 od Lesné, takže tyhle dvě linky zase řeší tu hlavní trasu od České přes Veveří a Žabovřesky do Bystrce. Ten, kdo nemá v dosahu tyto tramvajové linky, které teda pokrývají velkou část města, tak po těch okrajích na severu máme trolejbus 30, která jede ze Soběšic, případně jsou posily z Králova pole přes Žabovřeské sídliště do Bystrce k zoologické zahradě. A zase naopak na jižní části města, jeho západ nám řeší autobus linky 50 a ten jede z Komárova přes Bohunice, Starý Lískovec, Kamenný vrch, Koutovice, tam je opravdu ta cesta taky relativně jednoduchá a posilové spoje řadíme už z Bohunic. Takže máte dostatek času, akce na přehradě za nějakou 2,5 hodinky, 3 hodiny případně ohňostroj, a dostanete se tam v pohodě. Posilové spoje teďka jezdí s velkou rezervou, takže vyražte s předstihem, ať máte svoje místo na břehu.
0: Moc děkujeme. Jan Seitl z dopravního podniku města Brna o tom, jak se nejlépe dostat na brněnskou přehradu, kde nás čeká ohňostroj Finska a dronová show.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 9. místo.

David Guetta, tedy svým Stones and I. Tohle je paráda toho 50. Přejeme vám parádní večer. Na cestu k ohňostrojům vám hraje krokodýl. Užívejte si jízdu. A pokud jste už na místě, tak vám posílám hitparádě místo 8. Krokodýl, hitparáda top 50. Bruno Mars, Rose, právě teď.

Bruno Mars, Rose a ten nejlepší hudební mix i na cestu k ohňostrojům a k dronové show. Dneska vám pustíme hudbu Kobum Show. Jsme Krokodýl, teď Naked v hitparádě Krokodýla.

Cesta s krokodýlem Brno dnes rozáří naposledy ohňostroj Finska, kivadlo Světla ticha. To ve 22.30, ve 22.03 světelná dronová show. Zrození života, tak se jmenuje. Budeme se těšit. 500 svítících dronů v akci. Bude to velké, show Regio Jet Ignis Brunensis dneska pokračuje na brněnské přehradě a my vám hrajeme na cestu. Díky, že jste s námi. Krokodýl, Jirka s vámi, pěkný večer.

Tohle jsou Krištof a Dominika Aládže a Půlnoční hřích. Posloucháte Krokodýla. Hitparádu Top 50. Chystáme se na dnešní ohňostroje. Finska ve 22.30 s hudbou exkluzivní na Krokodýlu. Předtím dronová show 22.03. Regio Jet Ignis Brunensi, světová přehlídka ohňostrojů. A do toho Krokodýl, vaše rádio. Teď místo druhé, hitparády Top 50 za okamžik jednička. Taylor Swift, nechte si chutnat vašeho Krokodýla. Pěkný večer.

0: chvíli a Taylor Swift kroků díle hitparáda top 50. Ještě než najdeme na ohňostroje, tak jednička hitparády vás posluchačů krokodýla podle vašich hlasů, které posíláte na www.krokodil.cz. V sekci hitparáda rozhodli jste jednoznačně, že to bude jednička.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.
0: Jste připraveni? Jednička tohoto týdne. Baby Goodbye, ale Farba.

nejlepší hudební výběr pro sobotní večer i na cestu k ohňostrojům vám mixuje Jirka Vínár, přeju vám parádní večer. Začínáme ohňostroje ve 22.30 Finsko, 22.03 dronová show. A k tomu ten nejlepší hudební mix, Krokodýl, ty největší megahity všech dob, YMCA, Village People na Krokodýlo. Právě teď, parádní večer, Brno, Jižní Moravo.

0: Village People na Krokodýlo. Jste připraveni?
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Dnes poslední ohňostroj bude to Finsko ve 22.30 a předtím 22.03. Zatím dle plánu dronová show s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýlek. To vypadá s dopravou, to sleduje a taky koordinuje policie České republiky Brno. Mluvčí Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer, jak to tam vypadá a nějaké doporučení pro ty, co jedou autem.
2: Krásný večer do studia i všem posluchačům. Zatím je ta doprava pohodová. Můžeme si pro pořádek zopakovat hlavní parkovací plochy. Stará dálnice, tu už parkujeme. Páteřní ulice už je uzavřena, dá se zaparkovat pod nákupním střediskem Akát a ve Vejrostové ulici před základní školou. Jak už jsem zmínil, policisté i strážníci už jsou nachystaní a první zájemce o ohňostroj a dronovou show usměrňují na parkovací místa. Jeďte s rozvahou, protože se asi vzhledem k počasí bude dříve tma, snížená viditelnost, nezapomeňte správně svítit a počítejte s tím, že se v ulicích pohybují lidé.
0: Moc děkujeme. Pavel Šváb, mluvčí policie České republiky Brno. Opět se přihlásíme.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rembrandt, přátelé, krokodýl, dneska Ohňostroj a dronová show připraveni.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Jste tady správně, tohle rádio, které vám pustí hudbu k dronové show i k ohňostroji. Dronová show ve 22.03, 22.30, ohňostroj Finska. Světová přehlídka ohňostrojů v Brně pokračuje na brněnské přehradě. Teď jsme ve spojení, na telefonu je Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno a Mojmír Martin, kterého zdravíme. Přejeme pěkný večer, jak to vypadá s počasím, hlavně jak to bude vypadat, jaká je předpověď?
2: Dobrý den, bude hodně oblačností, může se vyskytnout i slabý občasný déšť. Vítr ten nám pozvolna bude slábnout, ale nicméně povane od severozápadu průměrnou rychlostí kolem 4 metrů za sekundu.
0: Tak ta aktuální předpověď, vypadá to, že nám trošku sprchne, ale zatím tady krokodýláci informace, všechno dle plánu. My moc děkujeme, Mojmíre, mějte se krásně, za hodinku, naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno. O tom, jaké počasí nás čeká na dnešní ohňostroj a taky dronovou show. Vše dle plánu. Připomínám, 22.03 dronová show a 22.30 ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně z Krokodýla.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: 22.03 dneska dronová show a 22.30 ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Dopravu aktuálně na brněnské přehradě sleduje taky policie České republiky Brno. Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer, jak to tam vypadá?
2: Pěkný večer. Doprava je celkem pohodová. Parkovací plochy se pomalu plní, řidičům nezbýde, než respektovat přesně pokyny policistů a strážníků a samozřejmě také přechodné dopravní značení. Zároveň připomínáme, že šoféři, kteří budou parkovat na staré dálnici, musí se svými auty odjet do půlnoci. No a jen tak pro zajímavost, kolem přehrady je nás více než stovka, nejenom doprava, ale také se budeme starat o veřejný pořádek a pohodu návštěvníků.
1: Moc děkujeme. Pavel Šváb, mluvčí policie České republiky Brno, o tom, jaká je situace na brněnské přehradě, kde dneska propukne závěrečný ohňostroj Finska a dronová show ve 22.30.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dnes ohňostroj Finska. No a potom nás čeká krokodíláci taky dronová show, tedy předtím nás čeká ještě dronová show s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. No a dopravu tu sleduje dopravní podnik města Brna, tedy jezdí pro vás Jan Seitel na telefonu, který je přímo na místě. Tak Honzo, zdravíme, pěkný večer, jak to tam vypadá, jezdíte?
1: Pěkný večer, samozřejmě jezdí hlavně naše řidiči pro naše cestující, za což já jim moc děkuju, protože samozřejmě těch víkendových směn je teďka kvůli ohňostroji výrazně víc, takže jsem rádi, že kolegové byli tak ochotní a přišli nám pomoct s přepravou návštěvníků na ohňostroje. A tak, jak jsem říkal před hodinou, jezdíme na tramvajích z centra města na trase od hlavního nádraží přes Pisárky a druhá ta silná větev české přes Žabouřesky, takže tam nám jezdí 4 linky, jednička P1 z nádraží a trojka a P9 z české, což jsou ty hlavní přepravní trasy, tam bych všem doporučil se nějakým způsobem dostat. A vy, co bydlíte na okrajích města, na severu, v oblast Králova pole, tak tam je zkratkou trolejbusová linka 30 do Bystrce, anebo naopak na jihozápadě 50 z oblasti Pohonic, Starého Lískovce, Kamenného vrchu, Koutovic. Co teďka koukáme na spoje, tak už začínáte pomalu na Bystrc najíždět, ale my teď o 8:30 lámeme interval na kratší spoje, takže místo 5 minut na těch trasách jdeme až na 3-4 minuty, takže do Bystrce už nám to potom společně přijíždí po minutě po dvou. Vozy jsou obsazené přibližně z poloviny, takže dostatek místa pro všechny a čas také ještě máte.
0: Moc děkujeme, Jan Seitel, dopravní podnik města Brna, za hodinku se opět přihlásíme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Světová přehlídka ohňostrojů pokračuje právě dnes. Ohňostroj Finska. Dnes ve 22.30 s hudbou z rádia Krokodýl. No a ještě předtím 22.03 dronová show nad hladinou brněnské přehrady. Jak to vypadá s dopravou, to sleduje taky policie České republiky Brno. Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer a aktuální informace, jak to tam vypadá.
2: Doprava už pomalu začíná housnout, ovšem není to nic hrozného, nejsilnější proud je tradičně směrem od Brna. Co se týče parkovacích ploch, tak stále se jeví nejvhodněji stará dálnice. Ta je obsazená zhruba z 35%, takže my se tam určitě ještě hodně.
1: Moc děkujeme za aktuální informace o obsazenosti parkovištních ploch, krokodíláci. Pavel Šváb a policie České republiky Brno. Za okamžik se opět přihlásíme. No a taky vám představíme dnešní ohňostroj a dronovou show.

Tak to vám hraje Krokodýl. Krokodýláci, za hodinku 5 minut nás čeká dronová show. Ano, a letos naposledy Ohňostroj Finska, tedy poslední Ohňostroj Finsko, Kivadlo světla a ticha. Ale to až ve 22.30 třetím světelná dronová show. Začátek je naplánován na 22.03. Letošní druhá dronová show má název Zrození života. Tak se těšte s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Pěkný večer!

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Ano, letošní je světová přehlídka ohňostrojů jde do finále. Dneska závěreční ohňostroj. Finsko ve 22.30 s hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Velkolepá ohňostrojná show má název Kivadlo světla a ticha. No a předtím nás čeká samozřejmě ještě dronová show. Dronová show, ta druhá, bude mít název Zrození života. Po druhé v rámci festivalu Ignis Drone Show uvidíte neuvěřitelnou letku 500 svítících dronů. Tak jste připraveni? Doufám, že si hledáte už to nejlepší místečko. Za hodinku začínáme.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci? Ano, světová přehlídka ohňostrojů jde do finále. Dneska Finsko. 22.30 s hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Předtím dronová show. 22.03. Co počasí, to zjišťujeme právě teď. Český hydrometeorologický ústav Brno a Mojmír Martan na telefonu. Přejeme, Mojmíre, pěkný večer. Tak jaké počasí nás čeká?
2: Dobrý večer. Čeká nás zatažená nebo skoro zatažená obloha s malou možností velmi slabého deště. Teploměry ukazují aktuálně 21 stupňů. Kostně se bude pozvolna ochlazovat na 20 až 18 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
1: My moc děkujeme za aktuální informace k počasí, tak to vypadá na krásné počasí. Ideální na dnešní ohňostroje a taky dronovou show. Tak se těšte.

jsem dělal prvná krokodilo. 21 hodin, 17 minut, 40 sekund. To je aktuální čas. Všechno propukne po 22. hodině. 22.03, dronová show s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodil. No a 22.30, ohňostroj Finska. Show RegioJet Ignis Brunensis. Exkluzivně s hudbou na rádiu Krokodil. Za okamžik se podíváme na brněnskou přehradu, kde se celá show odehraje. Krokodil.

0: jste s Krokodýlem, jdeme na Brněnskou přehradu.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Za celý tým Krokodýla, taky ohňostrojců a organizátorů RegioJet Ignis Brunensis vám přejeme parádní večer na Brněnskou přehradu, kde už za 39 minut plus minus propukne dronová show a následně ve 22.30 ohňostroj Finska. Na dopravu dohlíží také policie České republiky Brno. Na telefonní lince je mluvčí Pavel Šváb. Pavle, přejeme pěkný večer, jak to tam momentálně vypadá?
2: Pěkný večer. Tak zatímco po celém Brně vládne taková ospalá víkendová jednička, co se týče provozu, tak Nímská, tam je provoz hustší na stupni 2 až 3 a auta dobrždují do kolony na obvodové, s tím, že ten provoz brzdí proudy chodců, kteří přechází jak po přechodu u ZOO, tak potom nahoře u přístaviště. Nicméně ta kolona se pohybuje, takže to zdržení není velké. Připomínám, buďte opatrní na chodce, ať nejdojde ke zbytečné nehodě a nedej bože k nějakému zranění. A užijte si dnešní večer.
0: Moc děkujeme, Pavel Šváp, mluvčí policie České republiky Brno. O tom, jaká je situace na brněnské přehradě, kde dneska vypukne dronová show ve 22.03 a ve 22.30 ohňostroj Finska s hudbou exkluzivně na Krokodýlu.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Doufám, že si na Priglu už hledáte to nejlepší místečko ke sledování dnešní drnové show a ohňostroje Finska.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Jasně, že jo, jsme tady pro vás, pustíme vám hudbu k ohňostroji a taky k dronové show. Na telefonní lince je taky dopravní podnik města Brna. Jan Seitl, přejeme pěkný večer, jak to tam vypadá?
2: Pěkný večer, tak díky, že s náma všichni jedete. Teď podle informací z trasy

0: de facto kulminujeme, takže teď těch lidí najíždí nejvíc, proto by se hodila výzva, že když je jeden spoj plný, tak zápětí za ním je už minimálně dva nebo tři další, které mají nějakou rezervu, tak neberte to tak, že se musíte dostat do toho prvního, za půl minutky po odjezdu prvního zastavuje další, ale pořád jedeme posílení na všech těch trasách, o kterých už jsme spolu dneska mluvili, od nádraží přes Pisárky, od České přes Veveří do Bystrce, to všechno tramvaje, to je to nejsilnější, ale pokud jste někde ještě v Žabovřeskách nebo v Koutvících či na Kamenném vrchu, tak tam můžete ještě využít trolejbusy 30 nebo autobusy 50, pořád je ještě nějaký drobný čas do Bystrce dostat, ale už moc neváhejte.
1: Moc děkujeme. Dopravní podnik města Brna a Jan Seitl, co jak to vypadá na brněnské přehradě, kde dneska ve 22.03 jsou v plánu drony. Dronová show s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Vše podle plánu. A ve 22.30 ohňostroj Finska.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Parádní večer, krokodýláci, jste tady správně. Tohle je rádio, které vám pustí hudbu k dronové show, která startuje dnes ve 22.03 nad hladinou brněnské přehrady. 500 dronů v akci. No a hned následně potom v rámci show Regio Jet Ignis Brunensis světové přehlídky ohňostrojů v Brně nás čeká závěreční ohňostroj. Ten soutěžní a bude to Finsko. Tak se těšte, opět budeme soutěžit o vstupenky, tedy o jízdenky od Regio Jetu. No a taky vás chceme informovat o uzavřené hladině přehrady na brněnském, tedy tady v Brně. Pro veškerá malá plavidla v rámci bezpečnostního zajištění dronové show a ohňostrojů. No a taky prosíme nepoužívat laserové a jiné světelné zařízení během dronových a ohňostrojních produkcí. Krokodýláci, všechno to propukne ve 22.03, dronová show, 22.30, ohňostroj Finska. Připomínám taky, že je potřeba poslouchat na klasickém FM přímo. Internetový stream je mírně opožděný. A když jsme u internetu, tak doporučujeme si taky stáhnout naši aplikaci, protože tam soutěžíme. Máme novou apku pro vás.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: 22.03, to je čas, kdy spustíme dronovou show. No a potom ve 22.30 ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Na dopravu dohlíží policie České republiky Brno. Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer. Tak jaká je situace na brněnské přehradě?
2: Dobrý večer. Ten nájezd je poměrně silný. Na chvíli jsme dokonce museli zavřít vodovou ulici. Teď už je zase otevřená, nicméně parkuje se výhradně na staré dálnici. Pár míst je ještě někde u konečné Čerova, ale jsou to skutečně jednotlivá místa. Takže se řekněte pokyny policistů a pokud jedete takto na poslední chvíli, počítejte s tím, že ze staré dálnice to budete mít minimálně kilometr a půl směrem k přehradě. A s tím počítejte i na odjezd, tak abyste do půlnoci s autem z staré dálnice odjeli, jinak vám hrozí otah.
1: Moc děkujeme, Pavel Šváb, mluvčí policie České republiky Brno, o aktuální dopravní situaci v okolí brněnské přehrady, kde ve 22.03 propukne dronová show. Tak pokud jste někde v Komíně, tak doporučuji to tam někde odstavit a dojet dopravním podnikem města Brna, tedy Šalinou ideálně.
0: Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Rádio Krokodýl.

0: kroku díláci a pozor, taky upozornění na brněnské přehradě. Upozornění pro plavce, je potřeba z bezpečnostních důvodů opustit i hladinu brněnské přehrady, kde se chystá už dronová show.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
0: Jste připraveni? Máme pro vás něco extra?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jaj, tam je peněz, 110 tisíc korun. Přátelé, to je bank krokodýlích zvuků. Pokud si říkáte, jak tyto peníze vyhrát, je to velmi jednoduché. Stačí uhodnout náš krokodýlí zvuk. Říkáte si, jak zní, tak víte co? Že jste to vy, tak my vám ho teď pustíme. Máme soutěž, ve které jsme rozdali už více než 3 miliony korun. No a za aktuální bank, tedy aktuální bank krokodýlích zvuků je téměř 110 tisíc korun. A tohle je záhadný zvuk. Co to může být, krokodíláci? Již brzy budeme na krokodýlu soutěžit.
2: No,

0: Biojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Ještě jednou pěkný večer, krokodýláci. Aktuální čas 22 hodin a 49 minut právě teď. Dronová show má dneska začátek ve 22.03. Tak doufám, že už máte nějaké správné místečko, tak abyste viděli na dnešní dronovou show. A následně ve 22.30 ohňostroj Finska, velké finále, show Regiojet Ignis Brunensis. Jinak připomínáme o uzavřenou hladinu brněnské přehrady pro malá plavidla, ale pozor taky pro plavce. Tak to jenom takové připomenutí a taky výzva k nepoužívání laserových a jiných světelných zařízení během dronových a ohňostrojních produkcí. Děkujeme za celý produkční tým, taky za Radio Krokodýl. Za okamžik začínáme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Parádní večer, Brno, Jižní Moravo, tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, které vám pustí už za malou chvíli hudbu k dnešní dronové show. Dronová show má název Zrození života. Po druhé v rámci festivalu Ignis Drone Show vidíte neuvěřitelnou letku 500 svítících dronů.

0: Parádní večer krokodýláci na Brněnskou přehradu, kde to za malou chvíli celé propukne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jasně, že jo. Krokodýláci, my vás zdravíme na Brněnskou přehradu, kde za okamžik ve 22.03 startuje druhá dronová show v rámci show Regio Geotechnis Brunensis. No a taky vás zveme k poslechu krokodýla, protože tohleto rádio se o vás stará a máme pro vás neuvěřitelných více než 100 000 korun. V soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Pravidla jsou velmi jednoduchá, posloucháte. Máme pro vás záhadný krokodýlí zvuk, no a když uhodnete, co to je, na výzvu moderátora zavoláte, uhodnete, tak tyto peníze budou vaše. Slyšíte dobře? A jestli je utratíte třeba za dovolenou, nebo si koupíte něco jiného, to bude jenom na vás. Tak poslouchejte i nadále Krokodýla. Rádio, které vám pustí hudbu, ohňostroji a k dronové show. Jste připraveni? Za malou chvíli začínáme.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 000 korun.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Přátelé, jako každý ohňostroj začíná jednou jiskrou, každá cesta začíná jedním rozhodnutím. My v autosalonu Jene v Brně Komíně věříme, že auto není jen dopravní prostředek. Je to cesta za zážitky, za rodinou, za novými příběhy. Užijte si dnešní večer naplno a až budete přemýšlet o svém dalším autě, vzpomeňte si na Jene. Martin Nundálek za autosalon Jene Brno Komín a Brno Slatina.
4: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Parádní večer z Krokodýla dnes rozzáří Brno, letos naposledy ohňostroj Finska, kivadlo světla a ticha, ale to až ve 22.30, teď nás čeká světelná dronová show. Začátek je naplánován na 22.03. Letošní druhá dronová show má název Zrození života. Po druhé v rámci festivalu Ignis Drone Show uvidíte neuvěřitelnou letku 500 svítících dronů. Titulárními partnery Ignis Drone Show jsou statutární město Brno a Jihomoravský kraj. Hlavním producentem je Snipenko. Technologickým a uměleckým garantem a realizátorem je Spectrum Production. Oficiálními partnery jsou Regiojet a Olympia Brno. Světelnou show bude doprovázet synchronizovaná hudba vysílaná exkluzivně na 103 FM. Hudbu nalaďte prosím na FM přímo. Tak, abyste si užili dronovou show naplno, proto vylaďte prosím 103 FM. Jste připraveni? Za malou chvíli začínáme. Připraveni krokodýláci? 22.03 bude přesný start. Teď máme 22.02, 31 sekund. Za okamžik odstartujeme dronovou show s názvem Zrození života. Budeme odpočítávat za malou chvíli. Deset sekund do začátku. Budeme odpočítávat. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď.

0: Dámy a pánové, vítejte na Ignis Brunensis Drone Show s názvem Zrození života. Autorem dronové show je brněnská společnost Spectrum Production, v zahraničí známá jako Drone Show Europe, která má na svém kontě stovky realizací dronových show po celém světě a její úspěch podtrhují i získaná mezinárodní ocenění. Příběh Zrození života je cestou, která začíná hluboko ve vesmíru. Vše vzniklo z hvězd, energie, prachu a poté se na jedné z planet sformovaly ideální podmínky pro vznik života. Příběh Zrození života nám připomíná, že jsme součástí daleko většího celku a že náš vývoj stále pokračuje. Hlas dnešní dronové show propůjčil Petr Štěpán.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Ignis Brunensis drone show called The Birth of Life. The author of the drone show is the Brno-based company Spectrum Production, known abroad as Drone Show Europe, which has implemented hundreds of drone shows around the world, and its success is underlined by international awards. The story of The Birth of Life is a journey that begins deep in space. Everything was created from stars, energy, dust, and then, on one of the planets, ideal conditions for the emergence of life were formed. The story of the birth of life reminds us that we are part of something bigger and that our evolution is still ongoing. The voice of today's drone show was provided by Petr Štěpán.
2: Vydáme se společně na cestu do hlubin vesmíru. Na úplný počátek. Do dob ještě předtím, než vznikl samotný svět tak, jak ho známe. Neexistovaly hvězdy, planety, ani život. Skrývala se zde ale energie čekající na svůj okamžik. Co bylo na počátku, se můžeme jen domnívat. Možná neexistoval čas. Možná neexistoval prostor. Na počátku nebylo nic, co bychom znali. Jen něco nepopsatelného a námi prozatím neuchopitelného čekalo na svůj okamžik. A pak to přišlo. Velký třesk. Okamžik, kdy vznikl vesmír z extrémně hustého a horkého stavu. Během zlomku sekundy se začal rozpínat a vytvořil prostor, čas i energii. Z drobných částic vznikají první struktury. Rodí se hvězdy, planety i život. A až téměř po 9 miliardách let začíná vznikat naše sluneční soustava. Z vířícího prachu vzniká mladé slunce. Kolem něj rotuje disk plynu a prachu, ze kterého se postupně rodí celá sluneční soustava. Nejblíže ke slunci vznikl Merkur, malý svět spálený žárem a pičovaný chladem. O něco dále se sformovala Venuše, zahalena hustými mraky, pod nímiž se skrývá pekelný povrch. Na vzdáleném okraji soustavy leží Neptun. Temně modrý obr s nejsilnějšími bouřemi ve sluneční soustavě. Vedle něj Uran, chladný svět nakloněný na bok, poznamenaný dávnou kosmickou srážkou. Blíže ke slunci září Saturn, tichý obr obklopený prstenci z ledu, prachu a kamenných úlomků. Jupiter, největší planeta sluneční soustavy. Jeho velká rudá skvrna je bouří starší než lidské dějiny. Mars je velký rudý svět, dnes chladný a suchý, ale kdysi pravděpodobně bohatší na vodu. A nakonec naše Země. Modrá planeta plná vody a života. V vznikla v ideální vzdálenosti od Slunce. Není příliš horká ani příliš chladná. Právě proto se stala místem, kde mohl vzniknout život. Ale nebylo tomu tak vždy. Země se postupně ochlazuje a její povrch pokrývá voda. V oceánech vznikají první jednoduché organismy. Buňky se spojují do kolonií a život se postupně organizuje. Některé organismy začínají produkovat kyslík a mění celou planetu.

0: mořích se objevují první živočichové, například trilobit. Život získává pohyb a rozmanitost. Přicházejí ryby, které ovládají vodní svět. Oceány se plní aktivním životem. Některé ryby, jako tiktálik, se po milionech let evoluce vydávají k souši. Následují je první obojživelníci a hmyz. Život na souši se rozvíjí v pestrou mozaiku tvarů, velikostí a barev. Později planetu ovládnou dinosauři. Jsou obrovští, silní a dominují Zemi po miliony let. Jejich éra však končí s dopadem asteroidu, který mění fungování celé naší planety. Miliony let evoluce formují život až do podob, které známe dnes. Například majestátní slon africký. Největší suchozemský tvor. Z výšky s lehkostí vše sledují ptáci. Vedle nich se ve vodě, ve vzduchu i na souši vyvíjejí miliony dalších tvorů a živočichů. Jeden z nich však proměnil svět nejvýrazněji. Z větve primátů se postupně odděluje společný předek lidoopů a lidí. Ještě není člověkem, ale nese v sobě začátek dlouhé cesty. Australopithecus afarensis se napřimuje a dělá první jistější kroky po dvou. Najednou má volné ruce a svět před sebou vidí jinak. Homo habilis bere do ruky první nástroj. Z přežívání se pomalu stává tvoření. Homo erectus ovládá oheň a vydává se dál za hranice známého světa. Tma už není jen hrozbou, stává se prostorem k objevování. Přibližně před pouhými 300 tisíci lety přichází člověk, který myslí, tvoří, má sny a buduje společnost. Homo sapiens. My lidé jsme dokázali nemožné proměnit ve skutečnost. Spojili jsme kontinenty, překonali hranice, naučili jsme se tvořit, létat, sdílet a měnit svět kolem nás. Dnes společně saháme ke hvězdám a objevujeme vesmír, který nás kdysi stvořil. A přesto zůstává otázka, jsme ve vesmíru sami?
1: Děkujeme vám i všem partnerům, že jste s námi na Ignis Drone Show na Brněnské přehradě.
2: Thank you and all partners for being with us at the Ignis Drone Show at the Brno Dam

0: Právě jste si užili druhou letošní Ignis Drone Show nad hladinou brněnské přehrady s názvem Zrození života. Na obloze jsme viděli už podruhé v Brně 500 svítících dronů. No a taky nám na přehradě svítil a ještě bude svítit před ohňostrojem a po ohňostroji laserový maják. Ale to dnes stále není vše. Ještě nás čeká finálový ohňostroj 29. ročníku RegioJet Ignis Brunensis. Finsko. Ve 22.30 opět s hudbou z rádia Krokodýl. Ohňostroj s názvem Kivadlo světla a ticha. Finští ohňostrojci Juho Pajro jako vítězové festivalu ve Finsku, Německu, Polsku, Chorvatsku, ale také ve Vietnamu, Montrealu a ve francouzském Cannes. Právě azurové pobřeží a letovisko v Cannes bude další ohňostrojnou zastávkou Finů v letošní sezóně po festivalu v Brně. Juho Pajro je jedním z lídrů ohňostrojného umění ve Skandinávii a je první společností z Finska, která přijíždí na Ignis Brunensis.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Pěkný večer z Rádia Krokodýl vám přeje Jirka Wiener. Pomalu se nám to přibližuje. Brno čeká už za pár okamžiků třetí a letos závěrečný soutěžní ohňostroj nad hladinou brněnské přehrady v rámci světové přehlídky ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Pojďme teď k těm, kteří pro vás festival každoročně připravují. Hlavními spolupořadateli jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Snip & Co jako hlavní producent. Titulárním partnerem je RegioJet a hlavním garantem ohňostrojného festivalu je Flash Barrandov SFX. Oficiálním dopravcem návštěvníků městskou hromadnou dopravou je dopravní podnik města Brna. Hlavním mediálním partnerem je Rádio Krokodýl, kde současně pro vás vysíláme exkluzivně hudbu k ohňostroji, k dronovým show a taky oficiální dopravní zpravodajství. To vše na 103 FM nezapomeňte ladit přes klasický FM přijímač. Internetový stream může být zpožděný, proto laďte prosím 103 FM. Za okamžik Finsko a ohňostroj s názvem Kivadlo světla a ticha.

0: Už za malou chvíli nás čeká nad hladinou Brněnské přehrady první ohňostrojní efekt, který nám oznámí, je 10 minut do začátku ohňostroje a zároveň nasměřuje váš zrak na místo odpalu. Krokodýláci, doufám, že už máte to správné místo k sledování dnešní show. Za malou chvíli budeme odpočítávat 10 minut do začátku. Připraveni? Bude nás čekat taky závěrečný ohňostroj, finálový v podání Finska. A my jdeme pomaličku jistě odpočítávat 10 minut do začátku. Čeká nás ohňostrojní efekt nad hladinou Brněnské přehrady. Připraveni? Jdeme odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 10 minut do začátku. A teď už nás pozdraví Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
1: Dobrý večer, milí Brňané a návštěvníci našeho města. Blíží se okamžiky letošní závěrečné soutěžní ohňostrojné show, kterou připravili ohňostrůjci z Finska. Jsem moc ráda, že světoznámý tým Joho Pyro přijal pozvání do Brna na festival RegioJet Ignis Brunensis. Myslím, že za vše hovoří to, že Finové po Brně vyráží předvést své umění na největší evropskou ohňostrojnou soutěž do francouzského Cannes. Za naše město a osobně i za sebe vám přeji příjemnou letní náladu a především nádherné chvíle u nás v Brně, protože festival zábavy ještě nekončí. Krásný večer, krásné léto, krásné prázdniny Brno.
2: Good evening, dear Brno citizens and visitors. With today's fireworks show from Finnish pyrotechnicians, we are nearing the final moment of this year's fireworks competition. I am very happy that the famous Joho Pyro team accepted the invitation to Brno for the RegioJet Ignis Brunensis Festival. I think that the fact that the Finns came from Cannes to Brno to show their artistic skills at the largest European fireworks competition tells everything. On behalf of our city and myself, I wish you a pleasant summertime and wonderful moments here in Brno, because the festival still goes on. Have a nice evening, a beautiful summer and wonderful holidays, Brno. Markéta Vaňková, mayor of the statutory city of Brno.
3: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 tisíc korun.
4: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 tisíc položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
5: Přátelé, za pár okamžiků budeme všichni sledovat stejnou oblohu, stejná světla a stejný příběh. Za celý tým autosalonu Jene v Brně Komíně vám přeji, ať si dnešní večer užijete přesně takový, jaký má být. Krásný večer, Brno. Martin Nundálek za autosalon Jene Brno Komín a Brno Slatina.
0: Právě teď promluví Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
6: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýla, všechny diváky dnešních ohňostrojů na Brněnské přehradě. Je 4.7., což je den nezávislosti a já si pamatuju, že na tento den jsme s mou ženou měli svoje první rande, tak bych přál těm, kteří teďka jsou na prvním rande, aby jim to vyšlo a byli spolu celý život a měli ten ohňostroj jako takovou hezkou oslavu třeba toho jejich vznikajícího vztahu.
2: Good evening to all Radio Krokodýl listeners and to all viewers of today's fireworks at Brno Dam. Today is the 4th of July, the Independence Day. I remember that we had our first date, me and my wife on this day. To the first date couples, I wish that they at the beginning of something special that will work for the rest of their lives. Take these fireworks as a nice celebration of your new relationship. Jan Grolich, Governor of South Moravian Region.

0: jste s krokodýlem a už je za malou chvíli nad hladinou brněnské přehrady druhý ohňostrojní efekt, který nám oznámí, je 5 minut do začátku. Ano, 5 minut do začátku ohňostrojného kivadla Světla a ticha v podání Finska. Poprvé v Brně na přehradě a za malou chvíli budeme odpočítávat 5 minut. Druhý světelný efekt, jste připraveni? Budeme odpočítávat 5, 4, 3, 2, 1, teď. 5 minut do začátku.
1: A nyní tu máme ohňostrojní pozdrav vám všem na brněnské přehradě. Johan Holender, designer Joho Pyro Finsko.
2: Hej allihopa, obvarnt velkomna til Brnucha.
3: Všechny vás zdravím a srdečně vítám zde na brněnské přehradě. Předvedeme vám naši show nazvanou Kivadlo světla a ticha. Velmi rádi jsme přijali pozvání na vaši světoznámou soutěž. Je to pro nás velkou ctí a bude nám potěšením rozzářit pro vás noční oblohu v doprovodu, jak doufáme, nového pojetí hudebního výběru s trochou metalu a taky film.

0: until the darkness falls again while the feelings will remain. Thank you for your warm greetings and please feel welcome to the show and the summer. Johan Hollander, designer Juho Pyro, Finland.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 tisíc korun. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Připravení krokodíláci, za malou chvíli nás čeká nad hladinou brněnské přehrady třetí efekt, který nám oznámí 2 minuty do začátku. Nasměřuje váš zrak na místo odpalu dnešního ohňostroje. Připraveni? Budeme pomaličko jistě odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 2 minuty do začátku. Je sobota 4. července a máme 2 minuty do historicky prvního finského ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis 2026 na brněnské přehradě. V Brně jsou ohňostrující jeho pyro nováčci. Na svém kontě ale mají Finové vítězství na 2 největších světových ohňostrojných festivalech ve francouzském Cannes a kanadském Montrealu. Máte se na co těšit.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, milé děti, čekají nás ohňostrojní Finové nad Brněnskou přehradou s hudbou z rádia Krokodýl 103 FM, pyromuzikál, kivadlo světla a ticha. Přejeme vám za celý tým organizátorů rádia Krokodýl příjemnou zábavu. Zazní znělka Regio Jet Ignis Brunensis, následně zvony z katedrály svatého Petra a Pavla, potom odpočet a finské ohňostrojné představení. Dámy a pánové, milé děti, prosíme, povstaňte. Za malou chvíli zazní hymna Finska.
1: Ladies and gentlemen, dear children, please rise for the national anthem of the Republic of Finland.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Užili jste si letošní závěreční ohňostroj světové přehlídky uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Dnes se představili ohňostrojci Joho Pairo z Finska. Dejte nám vědět, jak se vám ohňostroj líbil na Facebooku Ignis Brunensis Official a Facebooku Rádia Krokodýl. Hlasujte právě teď a vyhrajte jízdenky na vlaky nebo autobusy RegioJet kamkoliv po Evropě. A máme pro vás ještě další zajímavé informace. Už zítra bude vyhlášen vítěz hlavní ceny Ignis Brunensis. O tom, kdo stryjá Česko, Švýcarsko a Finsko zvítězí, se samozřejmě dozvíte exkluzivně i na Krokodýlu. V pondělí 6. července podvečer bude vyhlášen držitel divácké ceny z Ignis Brunensis. Od úterý 7. července ještě budete moci hlasovat na Facebooku Ignis Brunensis o tom, která dronová show se vám letos líbila nejvíc. Opět budeme soutěžit o jízdenky RegioJetu pro dva po Evropě. A pokud máte nějaké fotografické úlovky z dneška nebo z předchozích ohňostrojů a dronových show, už teď je můžete posílat elektronicky. Fotky do Digi soutěže. Taky nezapomeňte navštívit některou z akcí Festivalu zábavy přes prázdniny nebo v září. Z těch nejbližších například Festival Planet brněnské hvězdárny na Kraví hoře v Brně už od pondělí 6. července. Vše najdete na ignisbrunensis.cz. No a samozřejmě už teď se těšíme na umělecké ohňostroje a dronové show příští rok. V roce 2027 nás čeká jubilejní 30. ročník. Tak si to společně všichni užijeme. Ještě jednou zdravíme všechny fanoušky RegioJet Ignis Brunensis a Ignis Drone Show z Rádia Krokodýl.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Přátelé, ohňostroj skončil, ale vzpomínky na dnešní večer si odvážíme domů sebou. To nejcennější ale sedí vedle vás nebo na vás čeká doma. Jeďte opatrně, ohleduplně a vraťte se bezpečně ke svým blízkým. Krásnou noc vám za celý tým autosalonu Jené, Brno Komín a Brno Slatina přeje Martin Dundálek.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak, jak se vám líbil úžasný ohňostroj Finska? Dejte nám vědět, jak se vám líbil a vyhrajte jízdenky od RegioJetu kamkoliv po Evropě. Hlasuje se na Facebooku Ignis Brunensis Official a taky na Facebooku Rádia Krokodýl, můžete vyhrát jízdenky kamkoliv po Evropě. No a jak to vypadá s dopravou při odjezdu, to o tom už je taky mluvčí policie České republiky Pavel Šváb na telefonu. Pavle, zdravíme.
1: Krásný pozdní večer. Zdravím všechny, kteří právě cestují z ohňostroje od přehrady směrem k domovům. Jeďte opatrně, užijte si pokud možno cestu. Samozřejmě bezprostředně v okolí přehrady ta doprava je velmi hustá, nicméně dohlížíme na to, aby byla pokud možno co nejplynulejší. A už náš zaběhlý Evergreen, pokud máte auto na staré dálnici, opusťte i s vozidlem do 24 hodin. Po půlnoci už může být vaše auto odtaženo.
0: Pavel Šváb, policie České republiky Brno, o tom, jak to vypadá na brněnské přehradě, kde máme právě teď po ohňostroji Finska. Doufám, že jste si užili světovou přehlídku ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis a těšíme se na rok 2027 i s krokodýlem s hudbou tady exkluzivně u nás.
2: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: K roku díla show Regio Jet Ignis Brunensi, světová přehlídka ohňostrojů. Ano, závěrečný ohňostroj Finska, no a taky je druhá drnová show. Tak nám dejte vědět, jak se vám líbil ohňostroj Finska na Facebooku Rádia Krokodýl a Facebooku Ignis Brunensis Official. Dopravní podnik pro vás jezdí a nejrychleji domů se dostanete samozřejmě s dopravním podnikem. A z něj vás už zdraví Jan Cajto. Zdravíme, pěkný večer, jak to tam vypadá na přehradě?
1: Pěkný večer ze zastávky přístaviště, kde plníme jednu tramvaj za druhou. Přistavujeme teďka dokonce dvě za nás, takže vždycky první jede tramvaj k hlavnímu nádraží a druhá na Českou. A tomu nádraží konkrétně jednička, která pak dál uhání směr Řičkovice a k nádraží P1, která některými spojí jede až do Komárova kolem autobusového nádraží. A naopak na Českou jede trojka, která pokračuje na Starou Osadu do Židenic a nebo P9, která jede na Lesnou. Na tyto tramvaje navazuje na Podlesí trolejbus 30 do Králova pole přes Žabovřeské sídliště anebo dole u zoologické zahrady je možné využít autobusy 50 ve směru do Koutovic, Bohnic, Starého Lískovce. Takže máte ještě čas, nemusíte úplně spěchat, poslední posilové spoje vypravíme mezi čtvrt na jednu a půl jednou, takže ještě více jak hodinka, ale zase to přes tu půl jednou moc nenatahujte, protože pak už budou rozjezdy, které se tolik neposilují, takže pokud chcete odjet komfortně tramvajem, tak za námi přijďte do té hodinky a budeme se na vás těšit.
0: Moc děkujeme, Jan Cajto, dopravní podnik města Brna, o tom, jaká je situace na přehradě při odjezdu z ohňostrojů a drnové show.

Krokodýl, tak za sebou máme show Regio Jet Ignis Brunens je světovou přehlídkou ohňostrojů a taky dronové show. Doufám, že jste si to užili. My vám už hrajeme na cestu domů, ať už jedete městskou hromadnou dopravou nebo jedete autem. Také přejeme pevné nervy, ohleduplnost a k tomu hrajeme na cesty. Krokodýl, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

0: to tady, krokodýláci, tak hrajeme vám na cestu domů ze show RegioJet Ignis Brunensis, ze světové přehlídky ohňostrojů a taky z dronových show. Ještě jednou všem díky i dopravnímu podniku města Brna za to, že jezdí pro nás. Jan Seitl z dopravního podniku je na telefonu. Přejeme pěkný večer, jak to tam vypadá, jezdíte?
1: My moc děkujeme, že s náma všichni jedete, že nám důvěřujete a že využíváte naše služby nejenom samozřejmě na ohňostroje, ale právě i tady v rámci ohňostrojů, v rámci takových opatření je vidět cíla městské hromadné dopravy, to, co všechno dokáže. Každopádně jsme na přístavišti, máme po té první hlavní vlně, kdy přišel ten největší balík, jak my říkáme, cestujících, ale pořád přistavujeme tramvaje v de facto minutovém sledu na odjezd, přidá se nám trasa k nádraží, kde jede jednička do Řečkovic, P1 do Komárova a druhá větev na Českou, kde jede trojka na Starou Osadu a P9 na Lesnou. U zoologické zahrady je možno přestoupit na 50, anebo tam dojít, která jede do Kohoutovic, na Kamenný vrch, Starý Liskovec a Bohunice, to je její směr, anebo z tramvají na Podlesí přestoupit do trolejbusů linky 30 směr Královo pole. Takže my tady na vás ještě na přístavišti budeme čekat nějaké 3/4 hodinky, poslední posilové spoje tramvají vypravíme někdy.

0: mezi čtvrt na jednu, maximálně do půl jedné, takže do té doby to za námi stihnete, ať dojedete v pohodě a komfortně domů.
1: Moc děkujeme za spolupráci, Jan Seitel, dopravní podnik města Brna. No a těšíme se na show RegioJet Ignis Brunensis v roce 2027.

Beyoncé Crazy in Love, jsme kroku díl. Rádio, které vám hraje taky na cestu s ohňostrojů a show Regio Jet Ignis Brennensis. Jak se vám líbila i drnová show? S hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Díky, že jste s námi, krokodýláci. Pěkný večer.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Teplotní extrémy trápí nás všechny, ale také třeba i rybáře. A tady u nás na jihu Moravy je v řekách málo vody a ohřívá se. Extrémně horké a také suché počasí dělá velké starosti rybářům. Vody v jihomoravských řekách je málo a rychle se pak ohřívá. Rybám se tak zhoršují životní podmínky, hrozí jim i nedostatek kyslíku, což je samozřejmě problém. Tak uvidíme, jak to opadne. Vy uslyšíte teď skvělé hity, ty si užijte někde v klidu klimatizované místnosti a hit za hitem pro vás.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hity za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

České děti prý ztrácejí přirozený pohyb a měli by začít makat. A rodiče s nimi určitě. Fyzická zdatnost našich dětí se podle odborníků i dat dlouhodobě zhoršuje. Hlavním problémem přitom nemusí být v nedostatku sportovních kroužků nebo tělesné výchovy, ale v poměrně každodenním životě. No a samozřejmě je dobré, abyste děti vzali na kolo, na procházku, na výlet. A to samozřejmě už je samozřejmě ten přirozený pohyb. Tak doufám, že si to užijete. Teď si užijte další hity Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.